0: Jedan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. Nekafe, kava koja mijenja sve.
1: Finalni popust je u Vitapuru. Hlažni ručnici već od 14,95. Proizvodi za spavanje s učinkom hlađenja do 50%. A na sve nadmatrace dodatnih 10% popusta. Vitapur HR.
2: Chorvatsko se pyšní svou netknutou přírodou, lesy a národními parky. Očekáváme, že i vy během vašeho pobytu v Chorvatsku přispějete k jejímu zachování a ochraně. Chorvatský hasičský sbor upozorňuje na přísný zákaz odhazování nedopalků, grilování a rozdělávání ohně ve volné přírodě. Pokud pozorujete požár, zavolejte hasiče na číslo 193 a centrum 112. Přejeme vám příjemný pobyt v Chorvatsku.
3: Radio Osijek. Samo dobra domaća glazba.